Vstupte do lesa příšernějšího než kostlivec, neboť každý člověk zbloudil v lese. Šílená jak papír v obětí meluzíny, zmítá se skvrna dívčího zoufalství, na něž padla noc. Je večer. Les uzamyká skřípavě své mříže. Večer. Kulich, v jeho špeří spí bludičky. Žena zbloudila. Muž, kterého čekala, nepřišel. Svatebčané ji budou zítra hledat.

Nevěsto, vaše vlasy jsou smuteční. Proč jste si vybrala ženicha, kterého nemilujete? A když už, proč se vám zjevuje mysliveček? Přísahala jste mu lásku na věčnost. Chtěla jste se s ním dnes rozloučit pod dubem, s nímž marně válčí 100 let blesk. Nevědouc, že si dáváte dostaveníčko zdravou zvěří výčitek svědomí, ale sa.

šílená, jak papír v obětí meluzíny, zmítá se skvrna dívčího zoufalství. Je večer. Les uzavírá skřípavě své mříže. Večer kulich, v jehož peří spí bludičky.